Kolega si rád tady nemám drama koko se nyní jen tero na ona. Drama nemůžu lori taba na to, kusno resi nýde, li minutu hat no resi lima, tu jdu mají taba rona lej muzika, usi din gusmau nyní jen honi a titlu lakon ona. Nebe, basar nebe akompanje na fatin stated.